Blick.

Gelobt sei Gott! Wir kommen! Ja, wir kommen augenblicklich!

0: Na stanici Český rozhlas D-dur skončila návštěva na Salzburg Festspiele, festivalu, který se zrodil 22. srpna roku 1920. Vyslechli jsme záznam festivalového provedení opery Fidelio Ludwiga van Beethovena z roku 1968. Zpívali Hans Hotter, bas, jako Don Fernando, Ingvar Wixel, bariton, jako Don Pizarro, James King, tenor, Florestan, vězeň, Christa Ludwig, soprán, Leonora, Florestanova žena, Franz Kras, bas, Rocco, žalářník, Edith Matis, soprán, Marcelina, Rockova dcera, Donald Groub, tenor, Jacquino, vrátný, a Kurt Mal a Klaus Hirte jako první a druhý vězeň. Dále komorní sbor Salzburského festivalu a sbor Vídeňské státní opery, sbormistr Walter Grohlhagen. Hráli vídeňští filharmonikové, provedení řídil Karl Bem. Pořad připravila a od mikrofonu se loučí Jana Vašatová. Naschledanou.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Co by si počali jazzisti bez saxofonu? Jedině tento nástroj s lahodným a tak trochu přiopilým hlasem dokáže vykouzlit tu pravou dekadentně zakouřenou atmosféru, po které každý pořádný jazzman bytostně touží. Paradoxní ovšem je, že ho nevymyslel nikdo z New Orleans, nýbrž jakýsi Belgičan žijící v Paříži.

Skladatelé vážné hudby jsou k tomuto instrumentu poněkud zdrženlivější. Nicméně řada příkladů z komorní i orchestrální hudby svědčí o tom, že jeho sound učaroval i jim. Georges Bizet mu ve své svitě Arlézanka napsal moc krásné solo.

0: Pane doktore, toto byl saxofon altový, in S. Saxofonu je ovšem opět celá rodina, že ano?
1: Jako u řady jiných dechových nástrojů máme sopraninový, sopránový, altový, tenorový, baritonový, dokonce i basový. Hmm. Je to ovšem už velice těžce ovladatelný nástroj.
0: A ten sopraninový asi taky se moc nevyužívá.
1: Málo kdy. Je užit například ve slavném boleru Maurice Ravela, ale jeho možno nahradit i vysokým klarinetem nebo jiným podobným nástrojem. Taurogato, to je vlastně sopránový saxofon taky, ale je to z lidové hudby maďarské.
0: Zůstaneme u toho klasického, byť netradičního sopraninového saxofonu v Ravelově boleru.

0: Saxofon je opět jeden z těch dřevěných nástrojů, které jsou celé z kovu. Má ještě nějaké další konstrukční zvláštnosti, pane doktore?
1: No, je zajímavé, že opravdu u něho velmi zdůrazněná ta kuželovitost, to znamená, že se od hubičky velice rychle rozšiřuje až k tomu roztrubu vlastnímu. Pak má takové prazvláštní klapky pro hlubší tóny, které zdědil zřejmě po pozoruhodném nástroji dneska už nepoužívaném ofiklejdě.
0: Jak vypadala ofiklejda?
1: No, z toho názvu vyplývá, že vypadala jako had. Protože ofis je řecký had.
0: Tak to tomu saxofonu docela také vyhovuje, i když ten vypadá spíš jako dýmka. No a pozvání do studia přijali dva majitelé takových dýmek, pan Roman Fojtíček a Jiří Hanzlík, členové saxofonového kvarteta Bohemia. Díky nimž si můžeme ověřit zvuk saxofonu altového a baritonového. Pánové, je nějaký principiální rozdíl mezi hraním jazzovým a klasickým? Myslím, kromě toho, že se na klasické hraní používá kaučukové hubičky, když to na jazzové té kovové, ostřejší hubičky.
2: Co se týče jazzového hraní a klasického, rozdíl je jednak ve frázování, to znamená ve vyslovování not a samozřejmě jaksi funkce jazyka u té klasické hudby. Samozřejmě jazyk má takovou jako tendenci spíše nasazovat jakoby na klarinet, to znamená klasicky, kdežto v té jazzové hudbě ta akcentace toho jazyka je daleko silnější. My bychom vám teda ukázali nejdříve způsob hraní toho jazzového saxofonu a poté klasické.
0: To znamená na tu kovovou hubičku.
2: Na tu kovovou hubičku, která je daleko otevřenější a daleko průraznější. Už aby se prosadil saxofon v té velké saxofonové sekci, třeba v big bandu.
0: Děkuji a teď to porovnáme s tou klasickou kaučukovou hubičkou. Takže to je mnohem jemnější, takový francouzštější zvuk. Objevují se v jazzu nějaké prvky, které se v klasické vážné hudbě neobjevují. Samozřejmě, že moderní skladatelé vážné hudby už si vymýšlejí naprosto cokoliv, ale takové typicky jazzové efekty.
2: Tak my bychom vám předvedli názorně několik efektů. Jsou to efekty, které třeba už dnes nejsou až tak populární. Byly třeba populárnější v dobách 30. 40. let. Jedním z nich je třeba slap tone, který vlastně napodobuje jakési pizzicato na kontrabas. Potom vyjádření trošku takové jako rozšafné humorné nálady, třeba chechtání na saxofon.
0: Co by si v groteskách počali bez tohoto efektu?
2: A poté třeba smír, takové klouzání z tónu o půl tónu níž a zase naspátek. A nebo takový efekt, který už by se dal zařadit do dnešní doby, velmi aktuální, flatter. Tak některé například tyto efekty se užívají.
0: Obsazení saxofonového kvarteta se časem ustálilo ve složení soprán, alt, tenor a bariton saxofon. Saxofonové kvarteto je velmi pohyblivý ansámbl, čímž mám na mysli nejen to, že zvládá rychlé pasáže, nýbrž i to, že se hráči i s nástroji v pohodě vejdou do jednoho osobního auta. Krásný saxofonový kvartet napsal francouzský skladatel Jean Francais.

Když už jsme mluvili o jazzu, neměli bychom zapomenout na oblast skladeb, které jsou jím inspirovány. V nich se právě velmi často skupina saxofonů vyskytuje. Parádní ukázkou takové kompozice překonávající hranici mezi hudebními světy je Ebony Concerto Igora Stravinského. Je to vlastně koncert pro klarinet a jazzový big band a je zajímavé, že se k němu Stravinský po letech moc nehlásil. Říkal o něm, že ho psal jen kvůli honoráři a že na něho skladba působí, jako by byl jejím autorem nějaký podobně myslící kolega.

0: Saxofon se v orchestrálních partiturách většinou píše nad fagotovým řádkem. Fagot je totiž nejhlubší dřevěný dechový nástroj a bude také posledním instrumentem, kterému se budeme v této skupině věnovat. Pane doktore, fagot je, pokud vím, nástroj poněkud konzervativní, protože nepřijal Bémovu mechaniku jako ostatní nástroje. Proč se právě u něho tento geniální vynález neujal?
1: Já myslím, fagot vůbec je takový nástroj, který nějak zavání starověkem, nebo aspoň středověkem. Jeho jméno je odvozeno vlastně od způsobu, jakým vznikl. Původně byl v jedné dlouhé trubici rouře a ta se nedala zvládnout. A nějaký mnich přišel na to, že je nejnužší tu trubici přeříznout vprostřed a svázat k sobě oba ty díle dole, spojit. Proto fagot to znamená svazeček.
0: Ovšem i bez Bémovy mechaniky je fagot dostatečně pohyblivý. Nejlepší důkaz o pohyblivosti fagotu podal Jan Dismas Zelenka v jedné ze svých triových sonát.

0: Existuje jedna fagotová skladba, která se jmenuje Starý bručoun. Je to, myslíte, pane doktore, přiléhavá přezdívka pro tento instrument?
1: No tak on trošku bručavý zvuk má, ale není to nástroj basový. Je to nástroj spíš tenorový a vůbec nejlépe se uplatní v sólu. V ansamblu bohužel jeho charakteristika těch nejhlubších tónů zaniká, takže není dobrý basový nástroj. Místo toho je lepší bas klarinet.
0: Ještě jednou dnes sáhneme ke Stravinskému. Jeho Svěcení jara začíná fagotovým sólem v takové výšce, že do té doby prý ani sami fagotisté netušili, že mohou na svůj nástroj hrát tak vysoko.

0: Samozřejmě tohle jsou hodně vysoké tóny, ale jsou skladatelé, kteří napsali ještě vyšší tóny, například Richard Wagner v Přeřeckém Hojzru. Ale je nutno říct, že to vysoké E se nikdy nehraje, to se vynechává. Jako vůbec, kdo se spoléhá na to, že to, co slyší, taky uvidí v partituře. Velice často se to, co slyší od té partitury, liší.
1: To je smutné. Pokud vím, k jednomu fagotovému solu jsem od vás slyšel pěknou historku.
0: No i to solíčko ve 4. symfonii Beethovenově. Jednou byl v Praze, hostoval Toscanini a uprosili ho profesoři konzervatoře, aby žákům zadirigoval nějakou skladbu. A on si vybral Beethovenu 4. symfonii. A žák fagotu věděl, že tam je velice těžké, kratičké solíčko, tak to pečlivě nadřel, Toscanini přišel, dirigoval a on to vypálil dokonale. Toscanini odklepal, až nečekal, že to takhle dopadne a říkal, no to je úžasný, vy jste talent. A věnoval mu krásný soubor dvou nástrojů, fagotu a kontrafagotu.
2: Už tady padlo to slovo kontrafagot. Ten je tedy takovým větším, delším a poněkud nemotorným bratrem normálního fagotu. A v Dykově čarodějově učni se tento nástroj objevuje.
0: Ano, je nutno říci, že tam se uplatní, ale jinak je to nástroj dost teoretický, protože například v Beethovenově 9. symfonii jsou pro něho napsány pasáže, které se nedají vůbec zahrát, nedají se zahrát dokonce ani na kontrabas. A čelisti s tím mají co dělat, to je v tom rychlém tempu, ty sextoly, to prostě i na včelo je těžké zahrát. Na kontrafagot je to naprosto vyloučené.
2: My si ale teď poslechneme hrozivý kontrafagot v Čarodějově učni Paula Dykase.

Na závěr tohoto pořadu zazní část Ravelovy instrumentace Musorgského Kartinek, kde hrají společně fagot i saxofon. A touto ukázkou uzavřeme i naše pětidílné povídání o dřevěných dechových nástrojích. V těchto instrumentech se tedy hudba vyrábí tak, že se lidským dechem narážejícím na plátek či hranu nástroje rozechvívá vzduch uvnitř trubice, v níž jsou provrtány dírky. Otevíráním a uzavíráním dírek se vzduchový sloupec prodlužuje či zkracuje a podle toho se ozývá tón vyšší nebo nižší. Tento princip se pak pomocí všech těch jednoplátků, dvojplátků, tlakadel, strojků a klapek rozvětvil v celý jeden hudební světadíl, plný zvukových barev a výrazových charakterů. Existují skladby pro orchestr bez smyčců, bez bicích nebo bez žestů. Ale orchestr bez dřev je prostě nemyslitelný. Bez nich si skladatelé mohou jít písmo.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Co se týká hudby, byl asi nejmocnějším mužem na Habsburském císařském dvoře v prvních čtyřech desetiletích 18. století Johann Josef Fuchs. Začalo to prý tím, že císař Leopold I., který měl ve zvyku o nedělích a svátcích obcházet vídeňské kostely podle toho, kde se hraje nejlepší hudba, si všiml varhanní hry mladého Fuchse. Na jaře 1698 byl Fuchs přijat do služeb císařského dvora a jeho kariéra tam závratně stoupala až k postu nejvyššímu, vrchního císařského kapelníka. My dnes vnímáme Fuchse především jako vynikajícího teoretika, mimo jiné autora mistrovské učebnice kontrapunktu. A na jeho vlastní tóny tak trochu zapomínáme. Tak pro připomínku. Victime paschali laudes, velikonoční sekvence pro sóla, sbor a orchestr Johanna Josefa Fuchse. Zpívá vokál ensemble a hraje orchestr Wiener Akademie, provedení řídí Martin Haselbeck.

Felix Mendelssohn Bartholdy, koncertní skladba pro klarinet, basetový roh a klavír číslo 2D mol opus 114. Hrají Peter Schmidl, Pierre Pichler a Madoka Inouye.

Poslouchali jsme koncertní skladbu pro klarinet, basetový roh a klavír Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Alexander Scriabin, 3 skladby pro klavír z let 1905 až 1908, hraje Duck a Hutz.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Ludwig van Beethoven, čtvrtá věta z kvartetu číslo 9. Hraje Rafael Quartet.

Scherzo je skladba v rychlém třídobém metru a nejčastěji tvoří druhou nebo třetí větu symfonie, v níž počínaje Beethovenovými symfoniemi nahradilo pomalejší menuet. Scherzo mívá žertovný charakter a jeho prostřední pomalejší část se nazývá trio. Robert Schumann napsal svou třetí symfonii ze čtyř v roce 1850. Má netradičních pět vět a při premiéře měla relativní úspěch, což u Schumannových symfonií nebylo vždy pravidlem. Skladba vznikla po návratu z cesty podél Rýna, kterou podnikl se svou ženou Klárou. Robert Schumann, druhá věta ze symfonie číslo 3 Es-dur opus 97 Rýnská. V historicky poučené nahrávce The London Classical Players pod taktovkou Sira Rogera Norringtona.

Georg Friedrich Händel tři sbory z druhého dílu oratoria Mesiáš. Hraje a zpívá Collegium Vocale a Collegium 1704, řídí Václav Lux.

deedur vaše tónina. Johann Sebastian Bach, třetí věta z triové sonáty pro varhany číslo 6, hraje Ivan Sokol.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Jan Václav Hugo Voříšek, mše B-dur a část Benediktus. Pražský komorní sbor a virtuozity Praha řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Na počátku 16. století se ve Ferraře ucházeli dva velcí skladatelé té doby o místo u dvora rodu d'Este. Byli to Josquin des Prez a Heinrich Isaac. Existuje posudek na oba skladatele, který sepsal jistý Gian d'Artiganova, jakýsi dodavatel hudebníků pro italské a francouzské dvory. Isaac má lepší charakter než Josquin, i když je ve skutečnosti Josquin lepší skladatel, pracuje jen tehdy, když sám chce, a ne tehdy, je-li o to žádán. Isaac bude pracovat, kdykoliv ho o něco požádáte. Dnes patří oba ze zmíněných starých mistrů k obdivovaným autorům světské i duchovní hudby. Dvůr d'Este si tenkrát vybral Josquina, my si pro tuto chvíli vybereme Heinricha Isaaca a poslechneme jeho varhanní skladbu La Martinella. Hraje Sarah Stowe.

Antonio Vivaldi, árie z opery Orlando Furioso. Zpívá Filip Jarusky, ansámbl Mateus řídí Jean-Christophe Spinozzi.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Jaroslav Krček, všem známý ze souboru Muzika Bohemika, má i skladby pro nejrůznější obsazení, včetně 13 smyčcových kvartetů. Finální věta toho posledního se jmenuje Hej mistře a má vyloženě vánoční charakter. Hraje České filharmonické kvarteto.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Celkem bohatý skladatelský odkaz máme zachován z díla blámského skladatele první půle 16. století Adriana Willaerta. Na to, že nás od tohoto ceněného kapelníka svatého Marka v Benátkách dělí 450 let, mají soubory staré hudby z čeho vybírat. 8 mší, přes 50 hymnů a žalmů, přes 150 motet, asi 60 šansonů, 70 madrigalů a mnoho dalších instrumentálních děl. A mezi nimi i tento Richard Carr 10. Willaertovu hudbu hraje ansámbl Romanesque.

O Sergeji Rachmaninovovi se tvrdí, že neposunul hudební vývoj ani o píčku předu. Možná z hudebně vědeckého pohledu, ale posluchačsky jsou jeho skladby jedna velká radost a pro klavíristy obrovská výzva. Sergej Rachmaninov, klavírní koncert číslo 1 a jeho třetí věta hraje Lukáš Vondráček, FOK řídí Tomáš Brauner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Francouzský skladatel François Couperin už od mládí zastěňoval svého slavného strýce, skladatele varhaníka Louise Couperina. A to nejprve jako varhaník a posléze jako autor vynikajících skladeb pro klávesové nástroje, čembalo především. Však se také tomuto Couperinovi dodnes říká Couperin le Grand, ten velký. Jeho Pièce de clavecin, charakteristická miniaturní díla pro čembalo, byla označena za národní poklad a obdivoval je i Bach. Dodnes jsou pokládána za jádro klávesového repertoáru a stělesnění instrumentální hudby barokní Francie. Toto je La Manpeine, duše v bolesti nebo zraněná duše, část z cyklu Les Folies Françoises, v nichž Couperin mistrovsky doslova vždy na několika taktech líčí radosti a strasti lásky. Hraje Mitzi Meyerson, americká čembalistka.

16 let bylo Wolfgangu Amadeovi Mozartovi, když v rodném Salzburku skomponoval svou symfonii číslo 16 C-dur. Ač komponována pro dva hoboje, dva lesní rohy a smyčce, ve druhé větě tříveté symfonie dechy vůbec nehrají a prostor tak mají pouze smyčcové nástroje. Poslechněme si ono Andante Grazioso v nahrávce souboru The English Concert, který vede Trevor Pinnock.

Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, co by virtuózní kus provozovaný před publikem. Ivan Moravec zahraje Chopinovu etídu číslo 1 As dur z opusu 25.

Úchvatná byla kariéra francouzského mistra Maréna Maréze. Jako virtuos na violu da gamba byl proslulý oslnivou technikou a nádherným tónem. Však to byl také žák legendárního pana Saint-Colomba, jak o tom vypráví i slavný film Všechna jitra světa. Ale Maré došel i ke skladatelskému uznání. Je autorem asi 600 skladeb pro gambu a dokonce i 4 oper. Ale přeci jen se dodnes nejčastěji setkáváme s jeho hudbou instrumentální, v níž málo kdy chybí jeho milovaná gamba. A v následujícím kousku tu budou hned 2. Les voix humaines, lidské hlasy, pro 2 violy da gamba, hraje dvojice s názvem Le spectre de la rose.

Gioachino Rossini a Lazebník Sevilský, scéna s názvem Fermi Tutti. Zpívá sbor Metropolitní opery, hraje orchestr Metropolitní opery, řídí Erich Leinsdorf.

Následující tóny jistě mnohokrát slyšel každý. Milovníci a znalci staré hudby je pak určitě rovnou zařadí. Tak jen pro formu. Ona slavná a známá znělka Eurovize, respektive Evropské vysílací unie. To jsou tóny z pera velkého francouzského barokního mistra Marka Antoana Charpentiera a otevírají jeho slavné zhudebnění hymnu z pera svatého Ambrože Tebe Bože chválíme, tedy Te Deum Laudamus. Le Musicien du Louvre, Mark Minkowski.

Někdy se říká, že Brahms nebyl takový melodik jako třeba Dvořák nebo Čajkovský, ale nelze mu upřít, že některé jeho melodie jsou tak slavné, že je znají i nemluvňata. V řadě uspávacích hraček je totiž nahrána melodie, která je známá prostě jako Brahmsova ukolébavka. Ve skladatelově díle se ten motiv poprvé objevil v cyklu pěti písní pro hlas a klavír, zní ale třeba i v první větě Brahmsovy druhé symfonie. My si ji poslechneme ve verzi původní, tedy jako píseň na slova ze sbírky Chlapců v kouzelní roh, Wiegenlied, francouzsky taktéž Berceuse, zkrátka ukolébavku Johannesa Brahmse zpívá sopranistka Dagmar Schellenberger a na klavír hraje Semyon Skygin.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Johann Sebastian Bach, árie Wohl euch ihr ausgewählten Seelen z kantáty číslo 34. Zpívá Magdalena Kožená, soubor Musica Florea řídí Marek Štrincl.

0: Český rozhlas Vědur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Teď si dopřejeme tóny a barvy a temperament španělské prostřednictvím jednoho z nejzajímavějších a nejpopulárnějších španělských skladatelů 20. století, Joaquina Rodriga. Je autorem asi 200 kompozic a je třeba jedním dechem dodat alespoň dvě zajímavosti. Rodrigo byl od dětství slepý a své pozoruhodné dílo zapisoval brailovým písmem. A za druhé, i když je dnes spojován především se skvostnými kompozicemi pro kytaru a hodně přispěl k etablování kytary coby koncertního nástroje na klasickém pódiu, sám na tento nástroj prý neuměl ani zabrnkat. Nejslavnější skladbou Joaquina Rodriga je Concierto de Aranjuez, krásou rokokového paláce v Aranjuezu inspirovaný třívětý koncert. Krajní věty jsou temperamentní a plné tanečních rytmů, překrásná volná věta uchvacuje svou melodií, jemnou instrumentací i dvojzpěvem kytary a anglického rohu. Poslechněme si. Na kytaru hraje Julian Bream, Evropský komorní orchestr vede John Eliot Gardiner.

A teď Jakob Handl Galus, autor bezmála 600 děl, převážně vokální polyfonie. Ze skladatelského odkazu, tohoto původem slovinského skladatele, který v 16. století působil kromě Vídně také v Olomouci a nakonec v Praze, co by varhaník kostela svatého Jana na Zábradlí, si poslechneme asi 4minutové moteto Ecce quo modo moritur justus, velkopáteční responsorium Hle, jak umírá spravedlivý. Zde Handl Galus neexponuje téměř žádný kontrapunkt, spíše je zde patrný vliv benátského stylu. Jde o homofonní skladbu, hlasy většinou postupují spolu v akordické sazbě a Galus si pouze hraje s ozvěnami a dynamickými kontrasty. Zpívají nám ljubljanští madrigalisté.

Když před pár lety americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet nocturen irského skladatele a klavírního virtuóza konce 18. a první půle 19. století Johna Fielda, psali o tom americké recenze toliko v superlativech. My si bravuru této pianistky vychutnáme v posledním 18. Fieldově nocturnu F-dur. Elizabeth Joy Rowe.

Uvertýra znamená česky předehra, ale může to být hned několik druhů skladeb. Může jít o předehru, která uvozuje operu nebo oratorium. Některé předehry ale k žádné opeře nepatří a jsou to samostatné koncertní kusy. V baroku byla uvertýra první částí taneční svity, často ale se tím slovem myslela celá svita s několika tanci. Barokní uvertýra mívá tři části, krajní jsou pomalé, prostřední rychlá. Franz Schubert, předehra D-dur, orchestr Prague Sinfonia řídí Christian Benda.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Ve Francii v roce 1540 se narodil náš další autor, Jakob Reňard, který během svého 60letého života dosáhl pozoruhodných úspěchů, ponejvíce ve službách habsburského rodu ve Vídni a také v Praze za císaře Rudolfa II., později u arcivévody Ferdinanda v Innsbrucku. Však také asi nejúspěšnější byl v oblasti německých světských písní. Jeho tříhlasé Deutsche Lieder byly tak populární, že byly nepřetržitě vydávány 35 let po sobě. A tady je jedna Reňártova píseň v němčině Du hast mich sollen nehmen a mužský vokální soubor Cinquecento.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima na flétnu, Jaroslav Tůma na varhany.

Saverio Mercadante a třetí část z jeho koncertu pro flétnu a orchestr Rondo Russo. Hrají James Galway a i solisty Venetti.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Americký minimalista Philip Glass a jeho hudba k filmu Hodiny. Hraje Michael Reisman a Lyric Quartet.

Náš Antonín Dvořák dokázal propojovat zdánlivě neslučitelné věci. Romantické emoce s klasickou formou, mimohudební obsah se symfonickou architekturou, lásku k hudbě s láskou k lokomotivám a hlavně vlastenectví se světovostí. Česká Rusalka se hraje všude po světě. Melodii z Novosvětské považují Američané za svou národní píseň. Však to byl Dvořák, kdo na New Yorkské konzervatoři vychoval první úspěšné americké skladatele. Dvořákova hudba zaujme na první poslech, ale je rezistentní, byť ne absolutně, vůči oposlouchání. K největším dílům patří poslední dvě symfonie, americký kvartet, Stabat Mater, violončelový koncert, ale nespletete se, když sáhnete celkem po čemukoliv.

Antonín Dvořák, dvojspěv Bohuše a Julie, My cizinou jsme bloudili, z druhého dějství opery Jakobín. Zpívají Václav Zítek, Marcela Machotková, Státní filharmonii Brno řídí František Jílek.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Příjemný den z digitální stanicí Českého rozhlasu D-dur přeje a od mikrofonu vás zdraví Simona Kostrhůnová, autorka a moderátorka dnešního vysílání. Český rozhlas D-dur je hudební stanicí zaměřenou na klasickou hudbu všech žánrů. Oslovujeme nejen milovníky vážné hudby, ale i posluchače, kteří se s vážnou hudbou teprve seznamují. Ke každé skladbě se vždy dozvíte něco, co vám ukáže cestu k její kráse. V dnešním vysílání si vyslechneme hudební díla Karla Stamice, Ludvíka van Beethovena, Césara Franka, Jana Dismase Zelenky, Josefa Haydna a Antonína Reichy. Karel Stamitz byl německý skladatel českého původu, nejstarší syn a také žák slavného českého skladatele Jana Václava Stamice. Už jako dítě hrál výborně na několik nástrojů. V 17 letech se stal druhým houslistou Mannheimského orchestru. S úspěchem koncertoval po celé Evropě. Komponoval zejména symfonie a koncertní skladby, kde osvědčil bravurní zvládnutí sonátové formy. V tomto ohledu byl pokračovatelem svého otce a jím založené Mannheimské školy. Ze Stamicovy tvorby dnes k poslechu vybíráme kvartet pro hoboj, housle, violu a violončelo S-dur opus 8 číslo 4. Hrají Pavel Werner na hoboj a Nové Vlachovo kvarteto.

Na stanici D-dur dozněl kvartet pro hoboj, housle, violu a violončelo S-dur opus 8 číslo 4 Karla Stamice. Hrál Pavel Werner na hoboj a nové Vlachovo kvarteto. Ludwig van Beethoven zkomponoval houslový koncert D-dur opus 61 pro houslistu a dirigenta France Clementa, který mu dříve poskytl námět k opeře Fidelio. Koncert měl premiéru den před Štědrým dnem roku 1806 v divadle na Vídence při příležitosti uspořádání benefičního koncertu zmiňovanému Clementovi, kterému také věnoval první tištěnou verzi koncertu. Beethovenův houslový koncert D-dur si nyní vyslechneme v nastudování revolučního a romantického orchestru, který řídí Sir John Eliot Gardiner. Na housle hraje Viktoria Mulová.

0: Vyslechli jsme koncert pro hoboj a orchestr D-dur opus 61 Ludvika van Beethovena. Na housle hrála vynikající interpretka Viktoria Mulová. Revoluční a romantický orchestr řídil Sir John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: César Franck byl přes 30 let varhaníkem v novogotickém pařížském kostele svaté Klotildy. Dvě desetiletí pak působil jako profesor varhaní hry a improvizace na konzervatoři a plně uznaným skladatelem se stal až na konci života. Franck je autorem skvělé varhaní hudby, ale také velkých duchovních děl. Několika zdařilých komorních skladeb a jedné jediné za to velmi oblíbené symfonie. Z Francovy skladatelské práce jsme dnes k poslechu vybrali jeho klavírní kvintet F-moll. Hrají Boris Krajný a Kociánovo kvarteto.

0: dozněl klavírní kvintet F-moll Césara Franka. Hrál Boris Krajný a Kociánovo kvarteto.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Misa votiva je jedno z nejrozsáhlejších zelenkových zhudebnění mešního ordinária a patří k pozdním autorovým dílům. Zelenka byl v letech 1738 až 39 nemocen. Zmíněná mše byla hudebním poděkováním za uzdravení a zazněla patrně v katolickém dvorním kostele v Drážďanech v červenci roku 1739. Více než 20 jejich partů byly v Saské zemské knihovně v Drážďanech na půl století ztraceny. Skladba se z části dochovala v archivu pražských křížovníků. My si dnes toto mimořádné dílo vyslechneme v nastudování Kolegia 1704 a Václava Luxe. Zpívají Hana Blažíková soprán, Stanislava Mihalcová soprán, Markéta Cukrová alt, Tomáš Kořínek tenor, Tomáš Král bas a Kolegium vokále 1704.

0: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí dozněla misa votiva e-mol Jana Dismase Zelenky. Zpívali Hana Blažíková soprán, Stanislava Mihálcová soprán, Markéta Cukrová alt, Tomáš Kořínek tenor, Tomáš Král bas a Kolegium vokále 1704. Hrál soubor Kolegium 1704 pod vedením Václava Luxe.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Rakouský hudební skladatel Josef Haydn už jako osmiletý zamířil do Vídně, kde se stal zpěvákem ve sboru proslulé katedrály svatého Štěpána. Když dospěl, pracoval jako učitel hudby v bohatých rodinách a začal komponovat. Proslavil se především svými symfoniemi a smyčcovými kvartety a stal se jednou z nejvýznamnějších osobností evropské hudební scény druhé poloviny 18. století. Byl znám nejenom jako skladatel, ale také jako dirigent, klavírista a uznávaný muzikolog. Z Haydnovy bohaté tvorby dnes na stanici D-dur vybíráme symfonii číslo 46 H-dur. Hraje soubor Il Giardino Armonico, který řídí Giovanni Antonini.

0: Vyslechli jsme symfonii H-dur číslo 46 Josefa Haydna. Hrál soubor Il Giardino Armonico, který řídil Giovanni Antonini.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Antonín Reicha je znám především jako hudební teoretik a pedagog. Většina jeho prací z oboru hudební teorie se dočkala řady vydání. Pojednání o melodii vyšlo v rozmezí necelého století celkem 11krát. V nauce o kontrapunktu provedl Reicha nejradikálnější zásah do stavby fugy, a to i prakticky svými 36 fugami pro klavír a také pojednáním o novém systému fugy. Z Reichovy skladatelské práce se dodnes hojně uplatňují dechová kvinteta a komorní skladby pro nejrůznější nástrojové kombinace. My si dnes vyslechneme Reichův velký kvintet pro fagot, dvoje housle, violu a violončelo v podání nového Vlachova kvarteta a Michaela Wernera.

Na stanici D dur dozněl velký kvintet pro fagot, dvoje housle, violu a violončelo Antonína Rejchy v podání nového Vlachova kvarteta a Michaela Wernera. Serenáda in C Pavla Josefa Vejvanovského z roku 1680 je čtyřdílný útvar s melodicky a rytmicky identickými lichými a sudými částmi, kde jsou střídavě exponovány pětihlasé žestě a čtyřhlasé smyčce s kontinuem. Kontrastuje zde dosaženo uvnitř formy střídáním třídobého a čtyřdobého taktu, část třetí a čtvrtá je variantou první a druhé. Serenádu in C si vyslechneme v podání Pražského komorního orchestru za řízení vynikajícího dirigenta Libora Peška. Na trubku hrají Miroslav Kejmar a Zdeněk Šedivý mladší a na čembalo Jan Hora.

0: Na stanici D-dur dozněla závěrečná skladba dnešního hudebního vysílání Serenáda in C Pavla Josefa Vejmanovského. Hrál Pražský komorní orchestr zařízení Libora Peška. Na trubku hráli Miroslav Kejmar a Zdeněk Šedivý mladší. Na čembalo Jan Hora. Příjemně prožité chvíle při poslechu Českého rozhlasu D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Od mikrofonu vás zdraví Simona Kostrhůnová. Z bohatého fondu Českého rozhlasu jsme pro dnešní hudební vysílání vybrali k poslechu díla následujících autorů: Georga Friedricha Händla, Johannesa Brahmse, Františka Xavera Richtera, Johanna Sebastiana Bacha, Ludvika van Beethovena, Georga Filipa Telemana a Františka Ignáce Antonína Tůmy. Georg Friedrich Händel je vrcholnou osobností barokní hudby a také jeden z nejplodnějších autorů všech dob. Ve svých operách a oratoriích se obracel k námětům z antické mytologie, k biblickým a historickým příběhům a středověkým pověstem. Je jedním z mála autorů své doby, jehož opery a oratoria oslovují i dnešního diváka. Německé školení, italské zkušenosti a anglické prostředí, kde žil a pracoval velkou část svého života, ho obohatili o kosmopolitismus, který jeho současníci většinou postrádali. Z Händlovy bohaté tvorby jsme dnes k poslechu vybrali žalospěv pro královnu Karolinu. Zpívají Norma Burrow soprán, Charles Brett kontratenor, Martin Hill tenor, Stephen Barkow bass a Monteverdiho sbor. Hrají Monteverdiho orchestr, Michael Levin na teorbu a Malcolm Hicks na varhany. Řídí Sir John Eliot Gardiner.

0: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí doznělo dílo Georga Friedricha Händla, žalospěv pro královnu Karolínu. Zpívali Norma Burrow soprán, Charles Brett kontratenor, Martin Hill tenor, Stephen Markau bass a Monteverdiho sbor. Hrál Monteverdiho orchestr, Michael Levin na teorbu a Malcolm Hicks na varhany. Řídil Sir John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Johannes Brahms dokončil svou první symfonii jako velmi zralý autor. Mistrovské dílo vynikající lyrikou a dokonalou formou mělo premiéru v roce 1876 v Karlsruhe a dnes bývá považováno za jeden z vrcholů tradice symfonického žánru vůbec. Brahmsovu první symfonii si představíme v podání Vídeňské filharmonie pod taktovkou charismatického Leonarda Bernsteina.

0: Vyslechli jsme symfonii číslo 1 C-moll, opus 68, Johannesa Brahmse. Vídeňskou filharmonii řídil Leonard Bernstein.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Flétnista Roman Novotný je členem České filharmonie a souboru Aflatus Quintet. Od roku 2000 pedagogicky působí na Pražské konzervatoři. Absolvent konzervatoře v Pardubicích a Akademie muzických umění v Praze ve třídě Jiřího Válka na sebe upozornil už v době studií díky úspěchům v tuzemských i mezinárodních soutěžích. V roce 1995 založil soubor Aflatus Quintet. Spolupracuje například s klavíristy Ivo Kahánkem a Martinem Kasíkem anebo s houslistou Jiřím Pospíchalem. V Českém rozhlase nahrál kompletní dílo českého skladatele a flétnisty Viléma Blotka. Z diskografie Romana Novotného dnes k poslechu vybíráme koncert pro flétnu, smyčcový orchestr a basso continuo e-moll Františka Xavera Richtera. Dále hraje Aleš Bárta na čembalo a Pražský komorní orchestr.

0: Dozněl koncert pro flétnu, smyčcový orchestr a basso continuo e-moll Františka Xavera Richtera. Hráli Roman Novotný na flétnu, Aleš Bárta na čembalo a Pražský komorní orchestr.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Maďarský klavírista András Schiff je uznávaným interpretem po celém světě. Působí také jako dirigent, pedagog a lektor. Do svého interpretačního pojetí vnáší mistrovské a intelektuální vhledy, kterými inspiruje posluchače i kritiky. Důležitou součástí jeho interpretační kariéry jsou kompletní provedení Beethovenových sonát a děl Josefa Haydna, France Schuberta, Bély Bartóka a především Johanna Sebastiana Bacha. A právě dílo posledního jmenovaného autora, konkrétně francouzskou uvertúru pro klavír H-moll, si dnes v podání Andráše Schiffa vyslechneme.

0: Na stanici D-dur dozněla francouzská uvertura pro klavír H-moll BWV 831 Johanna Sebastiana Bacha v podání Andráše Šifa.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Smetanovo kvarteto bylo české smyčcové kvarteto, které vystupovalo v letech 1945 až 1990. Během svého aktivního života tento významný soubor získal celosvětový věhlas. Nahrávky Smetanova kvarteta přinášejí jedny z prvních přesvědčivých dokladů o tom, jak kvalitní byla česká hudební interpretace. Význam Smetanovců spočívá nejen v jejich umělecké práci, ale i v oblasti pedagogické, která má dodnes výsledky v podobě nových vynikajících souborů. My si dnes vyslechneme v jejich interpretaci Beethovenův smyčcový kvartet A-moll číslo 15, opus 132.

0: Dozněl smyčcový kvartet číslo 15 a mol opus 132 Ludvíka van Beethovena v podání Smetanova kvarteta.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Hudební samouk Georg Philipp Telemann byl nejproslulejším autorem své doby, a to i přesto, že se vedle něj vyjímal samotný Johann Sebastian Bach. Telemannovou inspirací pro komponování bylo do jisté míry cestování, kterému skýtalo řadu nových hudebních stylů, ovlivněné danými místy. Jeho pozdně barokní hudba z prvky rokoka je ovlivněna italským a francouzským stylem. Z Telemannovy tvorby dnes k poslechu vybíráme svitu pro tři hoboje, smyčcové nástroje a basso continuo D-dur. Hraje soubor Zefiro, který řídí Alfredo Bernardini.

Dozněla svita pro tři hoboje, smyčcové nástroje a basso continuo D-dur Georga Filipa Telemana. Hrál soubor Zefiro, který řídil Alfredo Bernardini. Český skladatel, kapelník, hráč na violu a teorbu František Ignác Tůma získal hudební vzdělání od svého otce, venkovského varhaníka. Byl choralistou v minorickém kostele svatého Jakuba na Starém Městě v Praze. V roce 1729 odešel studovat do Vídně, kde později získal postavení kapelníka u českého kancléře, hraběte Františka Ferdinanda Kinského. Po jeho smrti nastoupil na místo komorního skladatele a kapelníka císařovny vdovy Alžběty. V roce 1750 odešel do penze. My si dnes vyslechneme Tůmovu partitu C-dur. Hraje Collegium Marianum, které řídí Jana Semirádová.

0: Na stanici D-dur dozněla závěrečná skladba dnešního hudebního bloku, Partita C-dur Františka Ignáce Tůmy. Hrál soubor Collegium Marianum, který řídila Jana Semerádová. Příjemné chvíle se stanicí Český rozhlas D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Mimořádně ceněný byl Ital Antonio Vivaldi už za svého života. Jako výtečný houslista, úspěšný pedagog v benátském dívčím sirotčinci Ospedale, který díky němu také záhy proslul uměním svých schovanek, a samozřejmě jako skladatel, autor 800 děl, z nichž 500 jsou koncerty pro nejrůznější nástroje a nástrojové kombinace. Čtveroročních dob patří k nejznámějším koncertům do dneška. A my si teď poslechneme první větu prvního koncertu, tedy Jara, jehož úvodní sonet mluví o spícím pasáčkovi kos po boku se svým věrným psem. Hrají německá houslistka Anne-Sophie Mutter a trondheimští solisté.

0: Bedřich Smetana a klavírní skladba Slavnost českých rolníků z cyklu Sny hraje Tomáš Výšek.
1: Před námi symfonie Malíř Matys, vrcholné dílo německého skladatele Paula Hindemitha, stejně jako jeho následná stejnojmenná opera, které obě námětově vycházejí z života německého renesančního malíře Matthiase Grünewalda. Hindemithovi se bezprostředním vzorem pro tři věty symfonie staly desky Isenheimského oltáře, Andělský koncert, Ukládání do hrobu a Utrpení svatého Antonína. Premiéra překrásného díla se uskutečnila v roce 1934. V témže roce, kdy dirigent premiéry Furt Wengler veřejně obhajoval neárijce Hindemitha a jeho hudbu proti nacistům. Přesto skladatel později emigroval. Opera Malíř Matys se u nás bohužel tak často neuvádí. Symfonie o poznání více. Tady je první věta a Andělský koncert z Isenheimského oltáře v tónech Paula Hindemitha. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Zřejmě nejslavnější skladbou Joaquina Rossiniho je předehra k opeře Wilhelm Tell. Již napsal na Schillerův námět o švýcarském vlastenci. Mimochodem je to jediná z 39 Rossiniho oper, psaná ve stylu velké francouzské opery s mohutnou výpravou, početnými sbory a balety. Však také Wilhelma Tella složil v Paříži jako svou poslední operu. Pak se jako skladatel, hvězda tehdejší Evropy, odmlčel a během následujících 38 let téměř nekomponoval. Čestná výjimka, po 12-leté pauze vzniklo jeho skvostné Stabat Mater. My ale zůstaneme u zmíněného Wilhelma Tella a oné slavné předehry, která se otevírá volně, pomalu plyne a teprve poslední asi 3 minuty po břeskné fanfáře se rozezní ten nejznámější hudební motiv, nejen této, nejen Rossiniho, ale všech oper všech dob. National Philharmonic Orchestra, Ricardo Chailly.

To byla předehra k opeře Wilhelm Tell Gioachina Rossiniho. National Philharmonic Orchestra řídil Ricardo Chailly. Johann Heinrich Schmelzer, sonáta Sekonda pro pět nástrojů. Hraje muzika Antiqua Praha.

Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století. Leonard Bernstein, Chichesterské žalmy, druhá věta. Bernemutský symfonický orchestr a sbor řídí Marin Alsopová.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Friedrich Chopin, etída číslo 1 C-dur z cyklu 12 etíd opus 10, hraje Mauricio Pollini.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: V létě roku 1917 pobýval 26-letý Sergej Prokofjev na chatě, kde neměl k dispozici klavír. Nemohl tak pokračovat ve svém oblíbeném hledání nezvyklých souzvuků a tak si prý řekl, že napíše malou symfonii, a to tak, jak by ji napsal Haydn, kdyby se dožil dnešních dnů. Obsazení orchestru je haydnovské, stopáž odpovídá Haydnovi. Prokofjev, buřič a novátor, v sobě své modernistické výboje potlačil a vzniklo dílo, které slavilo okamžitý úspěch a mimořádně populární je dodnes. Klasická symfonie. Samozřejmě nelze zapřít, že ji psal autor 20. století, ale nelze ji upřít ony požadované haydnovské parametry. Zkrátka zde, v onom létě válečného roku 1917, se u Prokofjeva narodil neoklasicismus. Na místě třetí věty postavil Prokofjev místo klasického menuetu barokní gavotu, kterou o mnoho let později použil v baletu Romeo a Julie. A nám ji teď zahraje Česká filharmonie se Zdeňkem Košlerem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Josef Haydn, druhá věta ze symfonie číslo 100 G-dur, vojenské. The Chamber Orchestra of Europe řídí Claudio Abbado.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Připomeneme si teď výtečný sborový zpěv kýnových komorních sólistů a sbormistrovský fenomén Pavla Kýna. A sice v repertoáru staré hudby, v nahrávce moteta vlámského mistra 16. století, dlouholetého dvorního hudebníka habsburského císaře Maximiliána II. Ve Vídni i v Praze, Filipa de Monté. Tak krása vokální polyfonie, Kýnovi komorní sólisté a moteto Quasi cedrus exaltata sum.

Johann Sebastian Bach, sonáta E-dur pro flétnu a basso continuo, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima, Jaroslav Tůma a Petr Hejný na violončelo.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Claudio Monteverdi byl završitel hudební renesance a iniciátor slohu barokního. Jeho žalm Cantate Domino zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Antonín Dvořák a skladba populární u všech violončelistů světa. Klid lesa pro čelo a orchestr opus 68. Hraje Petr Nouzovský, komorní filharmonii Pardubice řídí Stanislav Vavřínek.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Benedetto Marcello, Vague Calme d'Amor, dueto pro soprán, kontratenor a instrumentální doprovod. Zpívají Rosana Bertini a Claudio Cavina, hraje soubor La Veneziana.

0: Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie.
1: Jako své opus 1 zkomponoval Robert Schumann mimořádně zajímavou kompozici Variace a Beck. Prý byly inspirované dívkou Metou a Beck. Schumann vytvořil z písmen jejího jména téma A, B, E, G, G. Aby neprozradil tajemství své inspirace, skladbu věnoval neexistující komtese Pauline von Abeck. My vám nyní toto Schumannovo první klavírní dílo, Variace Abeck, předkládáme v nahrávce Vladimíra Aškenázyho.

Génius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení. Totiž Humlovu fantazii pro klavír C-dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

Domenico Scarlatti, sonáta číslo 209 v legitimní úpravě pro dvě kytary. Hraje Matěj Fremel a Patrik Vacík.

Tento kus nesmí chybět v repertoáru žádného klarinetového virtuóza. Karl Maria Weber, klarinetový koncert číslo 2, třetí věta Alla Polacca. Hraje Orpheus Chamber Orchestra, na klarinet hraje Charles Neidich.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Za svou operu Lucia di Lammermoor získal její autor Gaetano Donizetti nejen místo profesora na Královské konzervatoři v Neapoli, ale hlavně nehynoucí slávu. V opeře je několik efektních árií, především v roli titulní postavy Lucie. Jejíž scéna šílenství patří k vrcholům Donizettiho tvorby. Ale jímavých scén je v této tragédii více. Jednu z nich teď zaspívá Placido Domingo, který bude nešťastným Edgarem, zničeným ze zprávy, že jeho milovaná Lucie si vzala jiného. Neví ještě, že to bylo kvůli padělanému dopisu a neví ani, že Lucie svého muže zavraždila a následně zešílela. Sám teď Edgar stojí u hrobu svých předků a truchlí. Placida Dominga doprovází Los Angeles Philharmonic Orchestra, řídí Carlo Maria Giulini.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dvě trubky a orchestr, hrají Crispian Steele Perkins, Michael Max, City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Norský komorní orchestr nám zahraje jednu z variací na téma Franka Bridge, jejíž autorem je Bridgeův oddaný žák a obdivovatel, později sám jeden z nejoceňovanějších anglických skladatelů 20. století Benjamin Britten. Variace na téma, které si vypůjčil z Bridgeova smyčcového kvartetu, nejsou jen hudebními obměnami tématu, ale zároveň popisují charakteristické rysy Bridgeovy osobnosti. Jeho energii, vitalitu, nadšení, schopnosti a tak dále. Jak 24-letý Britten, tak jeho učitel Bridge byli přítomni zkouškám na premiéru, která se uskutečnila na festivalu v Salzburgu v roce 1937 a zajistila Brittenovi první velký mezinárodní úspěch. Z variací na téma Franka Bridge teď vybíráme romanci, která je dle Britna odrazem Bridgeova šarmu.

Wolfgang Amadeus Mozart, Arieta Cherubína z druhého dějství opery Figarova svatba. Zpívá Magdalena Kožená, Orchestra of the Age of Enlightenment řídí Simon Rattle.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Na Majorce roku 1841 v době svého vášnivého až zničujícího vztahu se spisovatelkou George Sandovou zkomponoval Frédéric Chopin mimo jiné baladu číslo 3 a Zdur opus 47. Podle některých je inspirována básní Adama Mickiewicze Undína. O tom, že Chopinovy balady jsou všeobecně pokládány za mistrovské, ale zároveň nesmírně technicky náročné kusy, asi netřeba hovořit. Ony ale znějí jako nic, když je hrají skuteční mistři. V našem případě onu baladu Azdur pan Ivan Moravec.

Johann Baptist Kramer, jeden z nejlepších klavíristů přelomu 18. a 19. století, později známý a úspěšný vydavatel a výrobce klavírů, psal především klavírní sonáty, koncerty a také etídy. Do svého 50. opusu jich například vložil hned přes 80. A nenechte se mýlit, jsou to velmi pěkné a převážně zpěvné kousky. Petr Jiříkovský teď hraje Kramerovu etídu číslo 5 a mol.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Georg Philipp Telemann, koncert pro zobcovou, příčnou, flétnu a orchestr E-moll, čtvrtá věta, presto. Hrají Penelope Evison, Klas Persson a Drottingholský barokní soubor.

Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty. Jan Václav Stamitz z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur, třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jedním z řady skladatelů, kteří někdy v průběhu poloviny 16. století přicházeli ze severu Evropy do Itálie a organicky propojili polyfonní franco-vlámský styl kompozice se zpěvným stylem italským, byl i Vlám Adrian Willaert, který posléze zakotvil ve městě na Laguně v Benátkách, kde také poté, co 35 let řídil kůr chrámu svatého Marka, roku 1562 zemřel. Nám teď sbor La Capella Real de Catalunya a soubor starých nástrojů Esperion 20 zařízení Jordiho Savala přinášejí Willaertovu světskou skladbičku žertovnou Villanelu o starých nepříjemných ženách, bláznivých a krvežíznivých.

Chtělo by se říci, že Bach v Lipsku komponoval kantáty jak na běžícím páse. A nebylo by to daleko od pravdy, protože Bachova funkce kantora skutečně žádala nový kus nebo i více každý týden, zejména pak, co se liturgické hudby týká. Však také Bach složil vedle dalších děl 5 cyklů kantát pro celý církevní rok, tedy každou neděli v roce a velké svátky k tomu. Vedle tradičních textů protestantského chorálu a textů anonymních autorů se zde začíná objevovat velmi hodnotná duchovní poezie Bachových současníků. Tento obsáhlý soubor děl bychom mohli poslouchat hodiny a hodiny. Tak do něj alespoň krátce nahlédněme. Připomeneme kantátu z roku 1726 s názvem Wir müssen durch viel Trübsal. Česky bychom řekli, do Božího království vejdeme jen skrze mnohá soužení. Symfonii z této kantáty hraje Academia Byzantína, již vede Ottavio D'Antone.

0: Tokáta je skladba demonstrující hráčskou virtuozitu a možnosti nástroje, nejčastěji klávesového. Obvykle v ní slyšíme rychlé pasáže přes celý rozsah klaviatury, rychle repetované tóny, akordické rozklady přes několik oktáv a podobně.
1: Francouzský skladatel Charles Maria Vidor, současník našeho Dvořáka, kterého ovšem přežil o 30 let, byl považován za jednoho z nejlepších varhaníků své doby. I z jeho skladatelského odkazu jsou dodnes nejuváděnější jeho skvostné varhaní symfonie. Napsal jich 10 a nejslavnější je ta číslo 5, protože obsahuje veleslavnou tokátu, uváděnou často samostatně jako Vidorova tokáta. 6minutová kompozice, rychlé arpeggio ve staccatu, doprovázené synkopovanými akordy a sestupným basem, vychází ze slavnostních vánočních, respektive svatebních hudeb. Však také takový seznam královských rodin z Dánska nebo Británie, při jejich svatbách se hrála tato Vidorova tokáta, je pěkně dlouhý. Zněla i na svatbě následníka britského trůnu, prince Williama s Kate Middletonovou. A nám ji teď zahraje renomovaný britský varhaník, ostatně držitel řádu britského impéria, Peter Hereford.

Felix Mendelssohn Bartholdy byl už od dětství mimořádně hudebně talentovaný. A navíc měl to štěstí, že jeho zámožná rodina jeho hudební vzdělávání vydatně podporovala a rozvíjela. Dokonce mu platila orchestry, aby si mohl ověřit zvuk svých skladeb. Mezi 12. a 14. rokem složil Mendelssohn 12 symfonií pro smyčcový orchestr. A jednu z těchto půvabných kompozic z toho zázračného chlapce si teď poslechneme. Alespoň tedy část. Finální větu z 8. symfonie pro smyčce D-dur hraje Orpheus Chamber Orchestra.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Na naší procházce partiturou jsme se řádek pořádku dostali k žestům. Z ruštiny jsem u maturity nepropadl jen zásluhou hudby milovného profesora, ale přesto vím, že žest znamená rusky plech. Na rozdíl od takzvaných dřevěných nástrojů se ty žestové z plechu skutečně vyrábějí. To však není jejich nejdůležitější vlastností. Jejich hlavní společný znak je to, že se v nich zvuk vyrábí pomocí nátrubku, do něhož hráč prská. Pane doktore, nedalo by se to říct nějak odborněji?
1: Pochopitelně ano. Vlastně tyto nástroje, ta skupina se vůbec jmenuje odborně jako nástroje nátrubné, protože nátrubek je určitá takový malý kotlíček, který se zastrkává do té užší části nástroje, na to přitiskne hráč rty a jejich chvěním vlastně vzniká ten tón.
0: Čili to nejdůležitější vlastně není součástí toho nástroje.
1: Ano, to jsou ty rty toho hráče.
0: To je k nevíře, co se těmi rty všechno dá dělat.

0: Na začátku jsem řekl, že se žestě vyrábějí z kovu. Teď si ale uvědomuji, že nástroj, kterému se dnes věnujeme, se jmenuje lesní roh. A rohy přece vyrůstají na hlavách kraviček, kos a jiné havěti a jsou tudíž kostěné.
1: Ano, a dokonce máme zachované takové rohy i z doby kamenné. Tam ovšem ještě nebyly nátrubky. Právě tam ty rty se přikládaly přímo na otvor v nástroji. Buď uřízli špičku toho rohu, nebo udělali postranně otvor. To už trošku bylo flétnové, ale ty nátrubky vznikly teprve tehdy, když ti hráči těch nejstarších rohů měli příliš krvavé rty. Ten nátrubek vlastně umožňuje, aby si člověk příliš ty rty nezničil při tom hraní. Jinak opravdu druhá věc, která je taky důležitá, která už není vůbec v tom nástroji, ale je důležitá pro hráče, to jsou zuby. Víte, potom budeme mluvit o jednom autorovi, kterému jeho pán vyhrožoval, že mu vyrazí zuby, aby už nemohl hrát na lesní roh. Zuby jsou stejně důležité jako rty.
0: Jak vypadá ta moderní historie lesního rohu?
1: Lesní roh měl mnoho a mnoho různých tvarů a vlastně se z něho vyvinuli ty ostatní. Potom se změnou menzury z toho vytvořila trubka, vytvořil se pozoun neboli trombon. Ale lesní roh posléze v době baroka vlastně, a bylo to přímo na dvoře krále Slunce Ludvíka 14., jehož dvorní skladatel dodnes uznávaný Jean-Baptiste Lully, si vynutil přímo, aby vytvořili nástroj, který by odpovídal jeho požadavkům. Stočili tu trubici do tvaru víceméně kruhového a hráli na to a náhodou na takové produkci byl přítomen český šlechtic hrabě Špork. Strašně se mu to zalíbilo. Hned koupil dva nástroje, nějaké své dva služebníky nechal na to vyučit. Přišel s tím do Čech a z Čech z Prahy se vlastně potom lesní roh v této formě rozletěl do celé Evropy.
0: Je to další důkaz o potřebnosti Čechů v hudebním vývoji.
1: Nepochybně.
0: A zároveň důkaz, že služebnictvo to tehdy skutečně nemělo lehké. Brzy se našli i skuteční virtuózové, kteří se na lesní roh naučili dobrovolně a ne proto, že je k tomu donutil výstřední hrabě. K těm opravdu slavným hráčům i skladatelům patřil Jan Václav Stych Punto. Jehož lovecké rondo je dodnes oblíbeným virtuózním číslem všech odvážných hornistů.

0: Pane doktore, na dnešních lesních rozích je důmyslné strojivo. Na těch původních nic takového samozřejmě nebylo.
1: Jistě, tam mohli hrát jenom takzvané svrchní tóny, z horky, jak říkal Honza Rychlík. Přirozenou tónovou řadu, oktávu, kvintu, terci a tak dále, tak dále. Ovšem hráči nebyli spokojeni s tím, že nemohli zahrát všechno. A byl to zase Čech, Josef Hampl, který si vymyslel způsob, jak tuto tónovou řadu doplnit. Bylo to vkládáním pěsti a různými jinými triky. Ovšem tyto tóny neměly tutéž barevnou kvalitu jako ty tóny přirozené, tak se hledaly jiné způsoby.
0: A to bylo to strojivo?
1: To bylo to strojivo. Tam právě se jaksi mechanicky vkládali vlastně do toho celkového nástroje, do té trubice se vkládali další, kratší nebo delší trubičky a tím se tón zvyšoval nebo snižoval.
0: Bude zajímavé poslechnout si ukázku, jak zní lesní roh bez použití strojiva. Překvapivě zvolíme skladbu pocházející z 20. století. Benjamin Britten napsal svou serenádu pro tenor, lesní roh a smyčce tak, aby hornista nemusel ani jednou sáhnout na klapku. Introdukce Britnovy serenády je svěřena sólové horně a prosím všimněte si, jak některé přechodové tóny znějí bez použití strojiva intonačně nejistě. Ale i to byl samozřejmě skladatelův

0: V orchestrální partituře jsou nahoře zapsány party dřevěných nástrojů, pod nimi jsou žestě, pak bicí a drnkací nástroje a nakonec smyčce. V rámci každé skupiny jsou nástroje seřazeny od nejvyššího k nejnižšímu, takže dřeva začínají flétnou a končí fagotem, smyčce začínají houslemi a končí kontrabasem. Ale v hudbě platí dvojnásob rčení, že pravidla jsou tu od toho, aby se porušovala. Nejvyšší řádek žestové skupiny nepatří v partituře nejvýše posazené trubce, nýbrž právě lesnímu rohu. Pane doktore, proč? Mě osobně to plete.
1: No, důvod je především historický, ale také bych řekl akustický. Ty lesní rohy přece jenom se svým charakterem tónovým blíží víc těm dřevům, než potom těm ostrým, zvučným, břeskným trubkám a pozounům. A kromě toho, řekněme si to upřímně, je to prostředek orchestrálního zvuku a tím se dostává lesní roh také do prostředku partitury.
0: Ano, lesní roh je nástrojem středu. Nemá příliš silný zvuk a tak v běžném symfonickém orchestru sedí hornisté nejméně čtyři. Takto zní rohový kvartet v předehře k Weberovu Čarostřelci.

Bylo by ovšem od nás nespravedlivé, kdybychom tvrdili, že lesní roh umí jen střední polohu. Poslechněme si kousíček ze Zelenkova Kapriča, kde horna dosahuje neuvěřitelných výšek.

Lesní rohy mají velkou harmonickou úlohu, ale jsou schopny i obrovské zpěvnosti. Poslyšte hornovou kantilénu v pomalé větě Čajkovského páté symfonie.

0: Horna je i nástroj dramatický a hrdinský. Skladatelé jí proto často svěřují i hlavní témata svých symfonií. Pane doktore, jak to bylo s hlavním tématem první věty Dvořákovy Novosvětské? To je váš obor.
1: No, je to dost zajímavé, že Dvořák ještě v první verzi partitury tak docela těm hornám nevěřil, ač téma hrajou pá, pá, pá, pá, pá, pá, dvě horny. Původně to dal ještě hrát violončelům. A pak si to rozmyslel a violončela vyhodil a teď je tam ten krásný čistý zvuk lesních rovin.
0: Dobře udělal.

A pak jsou tu velká sola samotného lesního rohu, který se odpoutá od svých druhů ve skupině a vynikne nad celým symfonickým orchestrem. Celá jedinečným příkladem je Brahmsova první symfonie. První tři věty tohoto díla jsou jaksi tajemně utlumené, jsou plné napětí, ale zříkají se onoho typického symfonického tahu. Ještě ani začátek poslední věty nepřináší nic, co by člověka zvedalo ze židle. Ale pak najednou, jako by se otevřela obloha, zazní nad chvějícími se smyčci úchvatné téma lesního rohu, které konečně rozjasní atmosféru a připraví půdu pro jakousi brahmsovskou ódu na radost.

0: Zastavme se u poněkud stinnější stránky lesního rohu. Zřejmě tím, že horna pochází z lesního prostředí, často ji provází obtížné ptactvo, zejména kanáři.
1: No, jistě. Lesní roh má tu zvláštnost proti jiným žestům, že má mimořádně úzkou menzuru, to znamená poměr trubice od začátku až k tomu roztrubu na konci je velmi značný, čili ta trubice je dlouhá a je obtížné všechny ty zhorky čistě vyloudit. Ale je zajímavé, že zatímco u nás těch kanárů dost lítá tu a tam. Já jsem slyšel několik amerických orchestrů a tam jsem neslyšel ani jeden, takže možná je to taky věc školení.
0: Nebo ovzduším.
1: A nebo postihu pokutami.
0: Pane doktore, až si budeme příště povídat o trubce, budeme mluvit i o tom, že žestě se dosti obtížně zvukově spojují s ostatními nástroji orchestru. Lesní rohy jsou z tohoto pohledu mnohem komunikativnější, řekl bych.
1: Ano, a taky proto jsme říkali, že jsou umístěny blízko těch nástrojů v partituře. Upřímně řečeno, Wagner vůbec dává lesní rohy ve svých rukopisných partiturách nad fagoty, mezi klarinety a fagoty.
0: To je asi logické. Čili s čím se nejlépe pojí lesní roh?
1: Právě ty dva druhy nástrojů, o kterých jsem mluvil. To je třeba začátek předehry Wagnerovy opery Tannhäuser. Tam hrají klarinety, fagoty a lesní rohy.
0: Vždycky jsem si myslel, že v nocturnu z Mendelssohnova Snu noci svatojánské hrají onu slavnou trojhlasně vedenou melodii Tři lesní rohy. Teprve nedávno jsem se podíval do partitury a zjistil, že je to úplně jinak. První hlas přednášejí unisono dva rohy, když to druhý a třetí hrají fagoty. Je to jasný důkaz, že dobrý skladatel dokáže naše uši snadno oblafnout, ale nezlobte se proto na něj. Dělá to pro naše dobro.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur, stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Simona Kostrhůnová. V následujících 4 hodinách si společně vyslechneme hudbu Filipa Glase, Alexandra Zemlinského, Alfreda Schnittkeho, Luboše Fischera, Claude Debussyho a Gustava Holsta. Preludia pro klavír Claude Debussyho se řadí mezi nejvýznamnější díla klavírní literatury a znamenají zásadní mezník v nástrojové tradici evropské hudby. Některá z nich již stačila spopulárnit a žijí vlastním životem, často nezávislým na identitě svého autora. Jako celek bývají preludia uváděná velmi zřídka, protože jejich technická a zvláště výrazová obtížnost je enormní. My si dnes vyslechneme první sešit z tohoto cyklu. Hraje Yukie Nagai.

0: Na stanici D-dur dozněl první sešit preludií pro klavír Claude Debussyho. Hrála Yukie Nagai.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Americký hudební skladatel a klavírista Philip Glass je považován za jednoho z nejvýznamnějších autorů konce 20. století. Glass zkomponoval řadu oper a hudebně dramatických děl, symfonií, koncertů, smyčcových kvartetů a dalších komorních skladeb. Jeho dílo obsahuje také několik filmových partitur. My si dnes vyslechneme Glassovu skladbu pro komorní soubor s názvem Music with Changing Parts, hraje Glass Ensemble.

0: Dozněla skladba pro komorní soubor Music with Changing Parts Filipa Glasse. Hrál Cluster Ensemble.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Alexander Zemlínský byl rakouský skladatel, dirigent a pedagog. Studoval na Vídeňské konzervatoři a v roce 1899 začal dirigentskou dráhu ve Vídni, později byl kapelníkem ve Vídeňské Volksoper. Nejvýznamnější bylo ale jeho působení v Praze. Jako šéf německého divadla svými interpretacemi oper vytvořil v této konkurenční scéně Pražského národního divadla velkou éru. Na sklonku tohoto působení věnoval Zemlínský pozornost i české opeře. Ze Zemlínského tvorby dnes k poslechu vybíráme 6 písní na básně Morise Maeterlincka Opus 13. Zpívá Anna Sophie von Otte, hraje symfonický orchestr severoněmeckého rozhlasu, který řídí Sir John Eliot Gardiner.

0: Vyslechli jsme 6 písní na básně Morise Metterlinka opus 13 Alexandra Zemlinského. Zpívala Anna Sophie von Otte. Hrál symfonický orchestr severoněmeckého rozhlasu, který řídil Sir John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Alfred Schnittke se narodil v Sovětském svazu. Dětství však strávil ve Vídni. Po válce se rodina přesunula do Moskvy, kde Schnittke v roce 1961 absolvoval studium skladby na Moskevské konzervatoři. Později zde také 12 let vyučoval. Sovětský svaz Schnittke opustil až v roce 1990 a přesídl do německého Hamburku, kde žil až do své smrti roku 1998. Jeho raná tvorba byla velmi silně ovlivněna dílem Dmitrije Šostakoviče. Poté se zabýval surrealismem, aby se nakonec umělecky našel v polystylismu. My si dnes vyslechneme jeho třetí symfonii, a to v podání České filharmonie, kterou řídí Gennadij Rozděstvenský.

0: Na stanici D-dur dozněla třetí symfonie Alfreda Schnittkeho. Českou filharmonii řídil Gennadij Rozjestvenský.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Jméno skladatele Luboše Fischera je spojeno s více než 300 filmů a televizních pořadů. Jeho profil ale dotváří i množství skladeb vážné hudby. Je držitelem ceny UNESCO za skladbu 15 listů, v Salzburgu obdržel první cenu za televizní operu Věčný Faust a rovněž 2 české lvy za hudbu k filmům Golet v údolí a Král Ubu. Z Fischerových kompozic jsme dnes vybrali k poslechu jeho pastorále pro kytaru a smyčcový orchestr. Kytarového partu se ujal Lubomír Brabec a Pražskou komorní filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

Dozněla skladba Luboše Fischera Pastorále pro kytaru v podání Lubomíra Brabce a Pražské komorní filharmonie. Dirigoval Jiří Bělohlávek. Symfonická svita Planety anglického skladatele Gustava Holsta, komponovaná za světové války, měla kolem roku 1918 řadu privátních uvedení. Ale svita nezazněla nikdy celá. Až v listopadu roku 1920 dílo kompletně uvedla Londýnská filharmonie. Symfonická svita zachycuje planety Mars, Venuše, Merkur, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Holst neměl potřebu všímat si Země a Slunce. A Pluto bylo objeveno až v roce 1930, kdy už neměl v úmyslu dílo upravovat či rozšiřovat. Symfonickou svitu Gustava Holsta si nyní vyslechneme v podání Královské Liverpoolské filharmonie za řízení Sira Charlesa McCerase. Zpívá Liverpoolský filharmonický sbor.

0: Na stanici D-dur dozněla závěrečná skladba dnešního hudebního bloku Planety Gustava Holsta. Zpíval Liverpoolský filharmonický sbor. Královskou Liverpoolskou filharmonii řídil Sir Charles McCerras. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech Českého rozhlasu D-dur přeje Simona Kostrhunová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Od mikrofonu vás zdraví Simona Kostrhůnová. Z bohatého fondu Českého rozhlasu jsme pro dnešní hudební vysílání vybrali k poslechu díla následujících autorů: Georga Friedricha Händla, Johannesa Brahmse, Františka Xavera Richtera, Johanna Sebastiana Bacha, Ludvika van Beethovena, Georga Filipa Telemana a Františka Ignáce Antonína Tůmy. Georg Friedrich Händel je vrcholnou osobností barokní hudby a také jeden z nejplodnějších autorů všech dob. Ve svých operách a oratoriích se obracel k námětům z antické mytologie, k biblickým a historickým příběhům a středověkým pověstem. Je jedním z mála autorů své doby, jehož opery a oratoria oslovují i dnešního diváka. Německé školení, italské zkušenosti a anglické prostředí, kde žil a pracoval velkou část svého života, ho obohatili o kosmopolitismus, který jeho současníci většinou postrádali.

0: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí doznělo dílo Georga Friedricha Händla, žalospěv pro královnu Karolínu. Zpívali Norma Burrow soprán, Charles Brett kontratenor, Martin Hill tenor, Stephen Markau bas a Monteverdiho sbor. Hrál Monteverdiho orchestr, Michael Levin na teorbu a Malcolm Hicks na varhany. Řídil Sir John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Johannes Brahms dokončil svou první symfonii jako velmi zralý autor. Mistrovské dílo vynikající lyrikou a dokonalou formou mělo premiéru v roce 1876 v Karlsruhe a dnes bývá považováno za jeden z vrcholů tradice symfonického žánru vůbec. Brahmsovu první symfonii si představíme v podání Vídeňské filharmonie pod taktovkou charismatického Leonarda Bernsteina.

0: Vyslechli jsme symfonii číslo 1 C-moll opus 68 Johannesa Brahmse. Vídeňskou filharmonii řídil Leonard Bernstein.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Flétnista Roman Novotný je členem České filharmonie a souboru Aflatus Quintet. Od roku 2000 pedagogicky působí na Pražské konzervatoři. Absolvent konzervatoře v Pardubicích a Akademie muzických umění v Praze ve třídě Jiřího Válka na sebe upozornil už v době studií díky úspěchům v tuzemských i mezinárodních soutěžích. V roce 1995 založil soubor Aflatus Quintet. Spolupracuje například s klavíristy Ivo Kahánkem a Martinem Kasíkem anebo s houslistou Jiřím Pospíchalem. V Českém rozhlase nahrál kompletní dílo českého skladatele a flétnisty Viléma Blotka. Z diskografie Romana Novotného dnes k poslechu vybíráme koncert pro flétnu, smyčcový orchestr a basso continuo e-moll Františka Xavera Richtera. Dále hraje Aleš Bárta na čembalo a Pražský komorní orchestr.